0: domácia víža.
1: Slovenský spored URF. Kersi, ker nekaj manjka, če te ni.